Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionu dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koubka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Autobusová zastávka u liberecké nemocnice konečně slouží cestujícím. Ta měla být dokončena a zprovozněna už v polovině října minulého roku. Kvůli komplikacím s dodavatelem stavby ale Liberec pro dopravu zpřístupnil teprve včera. Slouží cestujícím na lince číslo 40, která obsluhuje nemocnici a polikliniku Klášter. V současné době v ní ale zastavují i další linky MHD, které kolem nemocnice jezdí objízdnou trasou kvůli zavřené Jablonecké a Masarykově ulici. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou slunečné. No postupně se ale zatáhne a večer se můžou objevit i bouřky, teploty 33 až 36.
4: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně šampionů. Ano, dámy a pánové, je pátek, 6 hodin, 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Je tady David, ahoj.
3: Dobré páteční ráno.
2: A je tady Michal, ahoj.
1: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. A říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
3: Jsem chtěl vidět, jak byl on aktivní od 6 do 7,
1: no,
3: to
1: je
3: ten kámoš.
1: Přesně, Vladimíre, no, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Hit Rádia. Jdeme na to.

0: Warren, Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. A byl tam třeba návod, jak ignorovat otravného souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo. Takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten, nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, Titus z vedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do 3 do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: V pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin 10 minut. Zase je pátek.

0: Farben. Baby Goodbye. 6 hodin 15 minut posloucháte páteční Hit Radio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A Jasmin úplně suše. Davide, července.
1: No, nenechte se stresovat, dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo, ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma, takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále. Vy
2: takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám. To my bychom, kdybyste nás přibalili, a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D8 na 84. kilometru ve směru na Drážďany, dejte pozor na porouchané auto. No a na D11 na 41. kilometru ve směru do Hradce bude v pravém pruhu probíhat údržba svodidel.
1: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, v třetím předkole Evropské ligy.
2: Tak kde jsou?
0: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromze 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
2: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
0: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
2: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste sčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vidět, protože to máte a tady Spotify a tady HBO a Netflix.
3: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
0: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte. My třeba Netflix, najednou si uvědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
2: No, ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že i vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio je pořád zadarmiko, jo. DJ Bobo, Everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
3: Ty jsi nakazal pod Davida, ne, co ti je?
2: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no. Tak pojďme na to.

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před liberecký kulturák na den.

0: svijanskýho piva. V pátek 7. srpna od 2.
1: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
0: Den svijanskýho piva. V pátek před libereckým kulturákem.
2: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
3: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D6 na 28. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů. Srazilo osobní auto Srnu, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, kolona se netvoří.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustlat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Mm-hmm. Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no to já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tedy napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, do nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci.
1: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal.
1: Dobrý.
2: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, funguje ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt rodinný důvody. A to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě. Vždycky, tak co tam mám napsat? No tak na to napíšu rodinný důvody, jo. Takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitelé, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity. Tohle je Kygo na Hit Rádiu. Hezké ráno. Feels like forever here in the moment, just so

0: skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhaly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Překážkový závod Spartan Race se chystá do Liberce. Liberce v polovině srpna stane centrem nabušených sportovců. V sobotu 15. srpna totiž proběhne v lokalitě u Obrázku v Ruprechticích prestižní závod Spartan, který přiláká stovky amatérských i profesionálních sportovců. Připravena bude rychlá a dynamická trať o délce 5 km s 20 překážkami, ale také náročnější 10-kilometrová trať nebo Spartan Doubles pro dvojice, které chtějí trasu zdolat společně. Na Liberecku bude dnes většinou slunečno, odpoledne se ale zatáhne a večer čekejte i bouřky, teploty 33 až 36 stupňů.
12: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Je pátek, dobré ráno.
15: Krásný ráno.
16: Snídaně šampionů.
14: Startuje 2:00 páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo?
0: Jasně.
1: Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu a prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyly ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě ses nevykopala ještě z baráku.
1: No, jasně, nebo teprve... rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, vidíš, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste si vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo? Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo? Tak jak jste to měli vy, pojďte zaspomínat společně s námi, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hitrádiu v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možný. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod ocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio. Jako dinosaurus jsem to měla stejně. Ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou a pak šli ven. Po případě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma. Hmm. Pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou. Takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle. Jo, to už se jako musel utíkat a věděl si, že bude se kec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct, jakmile se rozsvítí lampy, přijdi domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku, kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli, že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak, my když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je uspěchaná, lidi jsou nespolehliví, prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit. No. Ahoj, ahoj.
0: My tady tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
8: je fajn. Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorf.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
3: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
2: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
3: Ty máš elektromobil?
2: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
3: Sousede, kde přesně?
4: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D7 na 48. kilometru směrem z Chomutova na Prahu stojí porouchaná dodávka, dbejte zvýšené opatrnosti. No a na Tachovsku ve Vysokém Jamném probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je na místě řízen kyvadlově.
1: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Dáváte si páteční Hit Radio, 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku, ne?
1: Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
3: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšných materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží.
1: Ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
4: My jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Že vy se prý znáte, nebo co?
1: Já jsem z toho úplně vyřízený.
2: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá jako, že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMSek, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
2: Hele, byl jsi včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
1: Ne, nebyl.
2: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
1: Jo, brácha tam byl?
2: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
4: Kolik stran má hrací kostka?
1: 4.
4: Ještě?
1: 4.
4: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance se opravit.
4: Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
1: Jo, 6.
0: Jo, tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
1: Bratislava.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
4: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
1: Srdce.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
1: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
4: Kolik minut mají 2 hodiny?
1: 120.
0: 120!
4: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
4: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
1: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
4: Tak pecka.
2: Ale tu máš do práce asi 5 minut.
1: No, já jdu jakoby vodníkud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
1: Ne, my jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupejte se dneska, čau.
1: Děkuju, mějte se, ahoj.
4: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda s mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz, zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem jim pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. A já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi dvě hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu. A kouká takhle dopředu a já taky koukám a říkám, to je ta naše malá loď? A ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo?
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sám, je to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda. A ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady to lodí tady k té vaší. Vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta. Přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst, jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, tyjo, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nemám dělat kapitánský
1: zkoušky?
0: Určitě
1: do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378. Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
17: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
18: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
19: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
18: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
19: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
18: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
19: www.cirkushumberto.com.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Jindřichohradecku na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdalény. Probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Počítejte s omezením.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Pořád jste tady.
26: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Půlka prázdnin, Hit Radio v uších, David Guetta a Teddy Swims na Hit Radio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů, tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopiských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David má
0: co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste dobrý.
0: Když ona z toho gauče na tu zem, už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy. Ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. To je David Kejve, takže to dělá taky. Tak děkuji, že jsi zachránil.
1: Taky si tím ale prej restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v této pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartoval. Že pak nevím, co je za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Toto je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadrželi kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: autobusová zastávka u liberecké nemocnice konečně slouží cestujícím. Ta měla být dokončena a zprovozněna už v polovině října minulého roku. Kvůli komplikacím s dodavatelem stavby ale Liberec pro dopravu zpřístupnil teprve včera. Slouží cestujícím na lince číslo 40, která obsluhuje nemocnici a polikliniku Klášter. V současné době v ní ale zastavují i další linky MHD, které kolem nemocnice jezdí objízdnou trasou kvůli zavřené Jablonecké a Masarykově ulici. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou slunečno, postupně se ale zatáhne a večer se můžou objevit i bouřky, teploty 33 až 36.
14: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
19: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
18: Kdo to asi je, Davide?
2: To je Marek Ztracený, ne?
18: Fakt? To není možný.
2: Měl by být?
18: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď linkyni 802. Dobré ráno.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, posloucháte páteční Hit Radio Snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně. Ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni se to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sedu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůžu nechat čekat a posluchače taky ne, takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte PHčko, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na to. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně docela zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu, takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku, tam by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude, a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat svoje fanoušky, teď týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu a také chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a to by bylo úplně ideální. Ale no tak... je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Klasika Marka Ztraceného, Oboj si mé boty, exkluzivně na Hit Rádiu ve 8:45, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Se líbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, tyjo, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňů vedra, tak si říkáš, no jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zas nastydnu, ty.
0: No ale včera bylo někde snad, ježiš, kde to bylo? Na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hit Rádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohlo být takový parádní warm-up.
1: To
0: Vanessa.
1: Se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Jo, tak to jsem nečekal, Jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Absolutely Everybody, Vanessa Amorosi, 8.20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli ve vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštěli jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky, jak vás to dostalo.
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít Tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
8: Dík, fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D5 na 116. kilometru ve směru na Rozvadov probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a na Plzeňsku na výjezdu ze Sedlce směrem na Kralovice bude probíhat údržba zeleně.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: pocit, že je pátek, co? Tak pro vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Radio v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update. Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacivody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od Ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fuších, krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka, každý pátek s Jirkou Plnářem, dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí, 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
4: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes,
15: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical.

0: jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Páteční hit rádio. Tohle je Cyril Stamlinin, 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmin a David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak
1: jako podat ruku,
0: dobrý, je, dobrý je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat, tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě poděkovat.
1: A ty jsi to zažil?
0: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že jsem je tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako pětistovku.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když se ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No, to je těžká
0: je to v tisí,
1: otázka.
0: Je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš pětistovku a ten druhý řekne, to je dobrý, ty dáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno.

0: Lolita na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaní šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě od 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hit Rádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu letnímu počasí venku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u Dox, odklízí hasiči padlý strom z vozovky, tak počítejte s omezením provozu. No a komplikace máme taky na Jablonecku v Tanvaldu, v Palackého ulici aktuálně probíhají práce na vozovce a i tady je provoz částečně omezený. Tak bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
5: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Čeká nás další pořádně horký den. Na severu Čech bude podle meteorologů teplota stoupat ke 37 stupňům. Na jiných místech republiky může vystoupat až na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Rekonstrukce mostu uzavře znovu hlavní tah silnici 35 mezi Libercem a Prahou. U Hodkovic nad Mohelkou začnou dneska stavbaři osazovat nosníky nového mostu. Kvůli tomu bude přes noc uzavřený jízdní směr na Liberec. Po dokončení osazování nosníků budou následovat dokončovací práce na mostě. Ty si vyžádají už jen krátkodobá omezení. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s týmem z lotyšské Rigy. Dvojzápas začne za týden doma.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
7: Na severu Čech měříme 22 až 25 stupňů. Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne pak místy více oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 37 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: A je to tady, startujeme páteční dopoledne. Ahoj, ahoj, od mikrofonu už celý sever zdraví Sylvie Válková. Před námi jsou společný 3 hodinky plný skvělý hudby. Proberem taky, co všechno nás o víkendu čeká a co si tady u nás můžete vyhrát. Nejdřív si to ale rozjedem s Kateřinou Marii Tichou. Tak kdyby vám náhodou byla zima, tady je hit Plamen. Jdeme na to!

0: Cars, takhle zní úvod pátečního dopoledního rozjezdu na Hit Radio Kontakt. No a právě proto, že je pátek, my si pojďme udělat radost hned takhle ze začátku. Kamarádi, je tady někdo, kdo by chtěl lupeny na koncert Paulího Garanta a Kuby Děkana? No je mi to jasný, takováhle nabídka se prostě neodmítá. Tihle kluci budou mít koncert v nádherném areálu Fabrika 1861 v Semilech už v sobotu 8. srpna a my vás tam vezmeme. Ještě dneska tady pro někoho z vás máme dva volňásky a ty si můžete vyhrát, když nám napíšete na náš WhatsApp 606 825 404. Jaký je váš nejbizarnější nebo nejzajímavější festiákovej zážitek? Takhle jednoduchý to je a takhle snadno si můžete vyhrát pro sebe a třeba vašeho party parťáka lupeny na super akci. Tak nám určitě dejte vědět, ještě jednou připomínám číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A teď už zpátky k hitům, tady je BB Rexa, Faithless a New Religion. Jdeme na to.

0: the Moonlight. I takhle zní pátek, když ladíte Hit Radio Kontakt. Pracovní týden se blíží do finále, stejně tak jako mezinárodní tenisový turnaj Sviany Open. Ten právě vstupuje do nejnapínavější fáze a dneska, kamarádi, jsou na programu čtvrtfinálové zápasy, ve kterých se představí rovnou dva naši borci. Jako první nastoupí v 11 hodin Honza Kumstát, na kterýho čeká zkušený Portugalec Frederico Ferreira Silva, a hned po něm přijde na řadu Martin Krumich, ten změří síly se sedmým nasazeným Sumitem Nagalem z Indie. Tak rozhodně nezapomeňte našim klukům držet palce, pošlete jim na ty liberecký kurty nějaký to štěstíčko, protože mít dva Čechy mezi nejlepšími čtyřmi hráči letošního ročníku, to by bylo krásný. Co je ale taky krásný, to je program tady u nás na Hit Radio na následující minuty. Kelly Clarkson nebo Mirai, tohle posílám už za malou chvilku.
1: Letní scéna v libereckém paláci Líbik je v plném proudu a nabízí opravdu pestrý mix. Od koncertů přes divadlo až po talk show. Zavítat můžete také do libereckého zámku, kde je v rámci akce Prázdniny na zámku připraveno také spoustu zábavy. Na co konkrétně vyrazit, vám na Hit Radio Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Vedle tebe usínám od Miráju, i takhle zní pátek na Hit Rádiu Kontakt. Víkend už je skoro tady, už je za rohem a s ním se blíží taky naše legendární summer party. Jenom ty největší letní megahity všech dob, jenom ta nejlepší letní atmosféra a nálada. Tohle vám rozhodně můžeme slíbit. A kamarádi, startujeme už dneska večer v 6 hodin, takže jestli plánujete třeba nějakou grilovačku, bazénovou party nebo sezení s partou, určitě nás k tomu nalaďte. My se vám postaráme o ten nejlepší hudební doprovod, který voní létem. Já tady pro vás ale mám i teď takovou malou ochutnávku toho, jak bude summer party znít, takže si klidně už teď pořádně odsolte tu hlasitost. Pojďte si víkend a léto pustit i k vám do kanclu nebo do auta. Tady je Hermes House Band, DJ Etsy a Life is Life.

0: byla Miley Cyrus a End of the World na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45, tak já doufám, že vám to páteční dopoledne utíká přesně v tomhle rytmu. My vám i dneska krajeme záda s tím nejlepším playlistem, ať už jste kdekoliv, ať už děláte cokoliv. Myslíme hlavně na ty z vás, co jsou právě v práci. Kamarádi, vydržte, už jsme skoro tam. No a pro ty z vás, co máte zrovna dovolenou, tak pro vás nemám žádná milá slova. Vy už máte prodloužený víkend, takže v podstatě máte všechno na světě. Ne, samozřejmě dělám si srandu i pro vás. Dneska bude ten playlist hezky hrát, ať si pořádně užijete volno, flákači. Tak co nás čeká v následujících minutách? Na malou chvilku zvolníme tempo. S Alexem Borenem, no a pak do sebe kopneme jedno rychlý espresso macchiato. Takhle nabitý to máme, tuhle skvělou muziku k vám posílám už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a krásný pátek.
1: Léto ve školách neznamená jen prázdné třídy. V České Lípě se během prázdnin naplno opravuje, staví a plánují se další velké investice. Co všechno se letos změní a které školy čeká největší proměna, o tom jsme si povídali se starostkou Jitkou Wolfovou. Poslouchejte Hit Radio Kontakt i v pátek a dozvíte se víc.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jaký?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
6: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
7: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čí.

0: čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
0: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
0: www.cirkushumberto.com.
2: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
3: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
2: Tak to bude drahota.
3: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
2: Za auto roku? Jako fakt?
3: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
4: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už je za 2:50 a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku ve Stráži pod Ralském. V Máchově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě je záchranka, místo je ale s opatrností průjezdné jedním pruhem, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky na Liberecku, na průjezdu Hajništěm. Tady upadlo kolo z nákladního auta a narazilo do 3 osobních aut. Ty stojí u krajnice, částečně blokují dopravu, tak i tudy projíždějte opatrně. Dobře, dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
7: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
6: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
7: Ty máš elektromobil?
6: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
7: Sousede, kde přesně?
8: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
9: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Operace mozku jsou zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
13: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
0: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Šluknov udělal důležitý krok k výkupu sídliště, které je největší sociálně vyloučenou lokalitou v Ústeckém kraji. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotace v celkové výši 260 milionů korun. Peníze mají spolu s finančním podílem města posloužit k odkupu sídliště od jeho současného majitele. Biotop v Dolánkách u Turnova je zkolaudovaný a ode dneška přístupný veřejnosti. Provozovatel občerstvení se chystá na otevření v průběhu srpna. Areál s biotopem za 25 milionů korun je v Česku unikátem. Využívá přírodní způsob čištění vody prostřednictvím filtračních a regeneračních zón a souvisejících technologických zařízení. Hlavní kouč české reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd oznámil nominaci hokejistů na Hlinka Gretzky Cup, který se koná od 3. do 8. srpna v Edmontonu. Do Kanady odletí z 25 hráči, mezi nimi nechybí hned šestice bílých tygrů. Osmnáctka má za sebou 2 přípravné zápasy proti Švýcarům, oba vyhrála bez inkasované branky 2-0.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: V Jablonci je 25 stupňů, nahoře na Bedřichově 22 a v České Lípě měříte 28. Dneska bude na severu Čech jasno až polojasno, odpoledne se místy může tvořit více oblačnosti. Maximální teploty dneska mezi 33 až 37 stupni.
11: Hit Radio Kontakt.
0: A my si teď už rozjíždíme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi i v 10. dopolední. Za chviličku připomenu, jak si vyhrát lupeny na Jelen Fest. No a potom nás čeká naše tradiční páteční Dořekni to. Tentokrát
2: tentokrát s tématem grilovaček, tak i na to určitě počkejte. No a my pokračujeme v naší hudební krasojízdě, tady je Lady Gaga a Poker Face. Krásný dopoledne.

Love Beginning a DJ O Night Radio Kontakt, čase 12 minut po 10. Páteční dupolko máme v plném proudu, pracovní týden pomalu končí a to si myslím, že je potřeba pořádně oslavit. A jak víc si udělat radost, než si tady na Hit Radio Kontakt vyhrát dva volňásky na Jelen Fest. Ten bude už zítra v Zámeckém parku ve Vratislavicích a hele, úplně upřímně, dovedete si sobotu představit líp, než na Jelen Festu, kde naživo uslyšíte třeba tohle. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Já dám klidně ruku do ohně za to, že to bude skvělý zážitek. Ještě dneska tady někomu z vás dáme dvě vstupenky a jediný, co je potřeba pro to udělat, je jít na náš Instagram a napsat nám pod soutěžní příspěvek, koho byste na Jeleny vzali sebou a proč by si to ten někdo zasloužil. A já teda ještě musím dodat, že vás všichni moc a moc chválím. Je to tady jeden komentář krásnější než druhý. Fakt, kdyby to šlo, tak vás na Jeleny vezmem normálně všechny. Nicméně, my už máme na stole poslední dvojici lupenů, ty si někdo odnese ještě před obědem, no tak nám určitě dejte vědět a laďte i dál Hit Radio Kontakt. Já už totiž servíruju další skvělou muziku. Tady je DJ Semi a Jenou.

0: One Republic a Runaway, takhle krásně nám ten playlist dneska šlape na hodinkách 10.22 a my si tady teď otevřeme páteční Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Hráme, který já načnu větu a vy budete moct doříct podle svýho gusta. I dneska si spolu díky tomu zavysíláme, hrozně se na to těším, protože proberem krásný víkendový téma a to jsou grilovačky. Když sezvete svoji partu na grilovačku, tak se vám na zahradě objeví spousta různých archetypů. Jo, podle mě se třeba vždycky objeví někdo, kdo přinese cuketu, protože mu to doma roste ve velkým, už neví co s tím, no a tak se to snaží rozdat. Nebo se vždycky najde ten jeden člověk, který přijde na grilovačku s tím, že už vlastně jedl, že si nic nedá, ale pak všem ujídá z talíře. To jsou takový klasiky, mě by ale zajímalo, jaký lidi chodí na grilovačku k vám. Takže téma dnešního Dořekni to zní, na každé grilovačce se najde člověk, který... A teď už je to jenom na vás, tak to pojďte doříct na náš WhatsApp, těším se na zprávy, za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Sviany Open 2026.
4: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
0: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
4: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
0: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
4: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
0: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
4: Hit Radio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme s Sviany Open.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Test Tube Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou z Kalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
16: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

0: Skvělá Shakira, ani ta nemůže chybět v našem pátečním playlistu. A co taky nemůže chybět, to je Dořekni to, který jsme si před chvilkou otevřeli.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Tak pojďme rovnou na vaše zprávy. Na každé grilovačce se najde člověk, který už půl hodiny říká, že to maso potřebuje ještě tak 5 minut. To napsala Klárka a ano, zpravidla to bývají tatínkové, kteří v zástěře stojí s těma kleštěma přímo u grilu a odmítají tam pustit kohokoliv jinýho. Díky za zprávu. Potom píše Filip. Na každé grilovačce se najde člověk, který řekne, že si dá jen jedno pivo a pak u mě musí přespat, protože to zase přehnal. Jo. Ona prostě ta grilovačka nám vždycky tak jako trochu zlomí tu pevnou vůli, že jo. Člověk se snaží držet dietu, bum, najednou grill plný prasárniček, tak si řekneš, no, tak aspoň nebudu pít teda, najednou bum, otevíráš čtvrtý pivo. Jako grill party, to je fakt podle mě největší letní pokušitel a největší výzva. Filipe, i tobě díky za zprávu. No a na závěr tady mám zprávu od Jany. Na každé grilovačce se najde někdo, kdo opět zapomene koupit pečivo. Mhm. S pečivem se to má podle mě tak, že nikdo ho nebere jako main character, jo, pečivo je na grilovačce prostě ve vedlejší roli, takže může se snadno stát, že se na něj úplně zapomene, ale zase to není nic, co by nedokázala nahradit hromada zeleniny, třeba právě grilovaný, takže jo, každý je nahraditelný, i to pečivo. No tak moc díky za krásný zprávičky, já myslím, že jsme se naladili nejlíp, jak jsme mohli na nějakou tu víkendovou grilovajdu a až vám tam dorazí ten jeden kámoš, tak mu klidně řekněte, jo, jo, zrovna o tobě mluvili v rádiu, no, pěkně tě zdrbli. Tak a my jedeme dál. Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh to posílám za váma právě teď.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio.

0: Jaké další opravy se chystají, jsme si povídali s českolipskou starostkou Jitkou Wolfovou. Dobrý den, paní starostko.
1: Dobrý den.
0: Jak město přistupuje k opravám škol?
1: Tak pro nás je velmi důležité vytvářet v našich školách ty nejlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Proto se snažíme ve školách vytvářet bezpečné a příjemné prostředí jak pro žáky, tak samozřejmě pro učitele. Do škol tedy investujeme každoročně.
0: Provádíte velké či spíše menší opravy?
1: Každý rok vyčleníme v rozpočtu několik desítek milionů korun na opravy. Většinou jde o opravy střech, výměny rozvodů nebo výměny oken. Takto se nám daří postupně odstraňovat dlouholeté závady a školy dávat do pořádku. Vedle těchto drobnějších oprav ale připravujeme i velké projekty kompletní zateplení škol.
0: Kterých škol se tyto velké projekty týkají?
1: V minulosti se nám podařilo velké sídlišní školy celkově zateplit, vyměnit okna, dveře a snížit tak jejich energetickou náročnost. U škol, které sídlí v historických budovách, se snažíme vyměnit okna a opravit střechu, což se také podařilo. Velký dluh ale máme u základní školy a mateřské školy Jižní a základní školy Sever. Ty zateplené nejsou a je potřeba to napravit. Dlužíme to zdejším zaměstnancům i žákům.
0: V jaké fázi přípravy těchto projektů jste?
1: Obě školy nejsou v dobrém stavu a je třeba je řešit komplexně, což vyžaduje pečlivou a bohužel i dlouhou přípravu projektu. Dobrá zpráva ale je, že na obou projektech se již pracuje. U základní školy a mateřské školy Jižní jsme už kousek dál, zde se připravuje projekt pro stavební povolení a u základní školy Sever nás trošičku brzdí nutnost vše konzultovat s autorem projektu.
0: Co všechno tedy bude součástí zateplení základní školy a mateřské školy Jižní?
1: Kromě výměny oken, dveří, zateplení fasády a střechy to bude také rekonstrukce rozvodu vody a elektroinstalace. Budeme řešit nutné větrání ve třídách, suchou techniku v kuchyni a bezbariérovost školy. Zabýváme se ale také takzvanou otázkou kumulace dešťových vod. Na jednom z pavilonů bude zelená střecha, na dalších dvou pak fotovoltaické panely. Je to opravdu velkorysý projekt, ze kterého mám velkou radost.
0: Zmíníte také opravy, které se provádějí nyní?
1: Ano, ráda. Pracujeme na další výměně rozvodů v Zušce, opravujeme střechu v mateřské škole Nerudova a hlavně stavíme nové multifunkční hřiště na základní škole Partizánská. O tomto projektu jsme mluvili vcelku dlouho a jsem ráda, že se konečně zadařilo a děti v této škole budou mít krásné nové hřiště.
0: A mně nezbývá, než popřát, aby se dětem i zaměstnancům v českolipských školách líbilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Do plavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Už tam budem? Nech toho.
11: Raději už tam bude.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
1: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Radio, když jedete na dovolenou. Volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: už tady máme 11. hodinu, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku v Zákupech. Na průjezdu městem je na vozovce rozlitý olej, tak projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy. V Jestřebí dneska probíhá čištění vozovky. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Útoků vlků na hospodářská zvířata v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Oproti loňsku stát vyplatil na náhradách škod podstatně méně peněz. Jaký je důvod, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště.
9: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim.
0: V Libereckém kraji se vlci vyskytují na Kokořínsku, v Jizerských i Lužických horách a také v Krkonoších. V zoologické zahradě v Liberci se před necelými 2 týdny narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Jde o první přírůstek po téměř 5 letech. Liberecká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům oslů somálských v Evropě. Oslík je 28. mládětem tohoto druhu, které se v Liberci narodilo a už ho můžeme vidět ve výběhu. Liberecký ATP Challenger Sviany Open vstupuje do nejnapínavější fáze. Svůj boj o čtvrtfinále právě rozehrál Jan Kumstát, kterého čeká zkušený portugalský tenista Frederico Ferreira Silva, 8. nasazený hráč turnaje. Boj o postup mezi nejlepší 4 hráče letošního ročníku čeká dneska taky Martina Krumicha. Změří síly se 7. nasazeným Sumitem Nagalem z Indie.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 25 až 29 stupni. Odpoledne budou stoupat opět až na tropických 33 až 37 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy vytvářet kupovitá oblačnost.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme 11. hodinu, Sylvie Válková stále s vámi a rovnou k vám posílám trio David Guetta, Alphaville a Ava Max.

Wilson s hitem She's So High na hodinkách 11:15 a my tady ještě před obědem někomu z vás uděláme radost. Na našem Instagramu jsme celý tenhle týden hráli o vstupenky na zítřejší Jelen Fest, který bude v zámeckém Vratislavickém parku a dneska tady rozdáme poslední dvojici volňásků. My jsme už podarovali Simču, která vyrazí se svojí nejlepší kamarádkou, potom si Lupeny odnesl taky Kuba, který vezme na rande svoji manželku. Včera lístky vyhrála Verča, zase vyrazí se svojí maminkou. No a protože si myslím, že rodinný pouta je potřeba udržovat, tak dneska si lístky na Jelen Fest odnesou dvě skvělý ségry. Tohle je koment od Jany. Vzala bych svoji sestru. Jeleni jsou naše srdeční záležitost. Bylo by to poprvé, co bychom spolu někam vyrazili sami bez dětí. Tak to je za mě strašně důležitý. Umět si najít čas jen pro sebe a aspoň jeden večer zapomenout na všechny povinnosti. No tak dámy, já doufám, že přesně tohle na Jelen Festu najdete. Pořádně si to užijte, Lupeny posíláme. A je to, víc jich tady bohužel nemáme. I tak ale velký dík za každou zprávu, kterou jste sem napsali, je to opravdu nádherný a i když jste třeba lístky nevyhráli, tak jste aspoň někomu darovali pár pěkných slov, řekli, co pro vás znamená a to si myslím, že je samo o sobě nádherná výhra. Tak za tohle dík a jedeme dál, před námi Hunter X a Golden, tady to je.

0: Žijeme Lindra se nesmrtelný letní hit, který nemůžu si pomoct, ale mně přijde, že nezestárnul ani o den. Přitom už letos oslavil 14 let. Neskutečný. Víkend už se blíží nebezpečnou rychlostí, no tak jenom malá přátelská připomínka. Kamarádi, dneska nezapomeňte hodně pít, mějte po ruce i opalovák, jestli někam razíte. No a rozhodně taky nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt. Celý víkend tady budeme mít summer party a jenom ty největší letní pecky. Mimochodem, jaký je váš úplně nejoblíbenější summer hit? Za mě je to třeba tohle. Lambáda. Jakmile tohle hraje, tak já jsem v hamace mezi palmama s drinkem v kokosovém ořechu. Miluju. Každopádně, ať už je ten váš top summer hit jakýkoliv, já se s váma klidně vsadím, že ho tady o víkendu uslyšíme. Tak buďte s náma, summer party startuje dneska po 6 a pojedeme celý víkend.
1: Letní scéna v libereckém paláci Líbik je v plném proudu a nabízí opravdu pestrý mix. Od koncertů přes divadlo až po talk show. Zavítat můžete také do libereckého zámku, kde je v rámci akce Prázdniny na zámku připraveno také spoustu zábavy. Na co konkrétně vyrazit, vám na Hit Radio Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
11: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
12: Jasně, já ti splním přání, trio.
13: Ryba jo.
12: Chytrý mozek.
13: Bujné svaly.
12: Kila dolů bez námahy.
14: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
15: Kámo, já už to nevydržím.
16: Kámo, ten je velký.
15: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
16: Dík. Fakt, kámoš.
17: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
18: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Mars nám tady na chvilku dělal pátečníka. Páteční společnost. Na teploměrech už máme 28 stupňů. Tak co, už se v práci smažíte? Já mám pocit, že ani nám dneska ta klíma v práci nějak neklímuje. Každopádně připomínám jeden velmi důležitý tip, jak přežít tyhle vedra. Kamarádi, já vím, že vás to možná bude svádět, ale větrat bychom měli až v noci. Jinak si z bytu uděláme horkovzdušnou fritézu. No a abyste nemuseli být zavřený doma v tom horoucím pekle, tak já mám pro vás nějaký ty tipy na to, kam vyrazit a co podniknout. Zítra startuje v letním kině v Turnově filmový víkend. 2 dny, 6 filmů, mimo jiný tady poběží i Nolanova Odyssea, takže stopro vyražte. Zítra můžete taky dorazit na hrad Grabštejn, kde bude rytířská sobota, hrad ožije šarmíři, dobovou hudbou, tancem a pohádkou pro děti, takže i k nám do hrádku nad Nisou se můžete vydat a spojit to třeba rovnou taky s koupačkou na Kristýně. No a třeba na zámku Sviany bude Zámecká noc, další krásná unikátní akce, kdy zámek uvidíte úplně jinak, než jste zvyklí a s úplně jinou atmosférou. Tak to je pár tipů od nás, klidně se nám taky pojďte pochlubit, co na víkend plánujete, a já k tomu už posílám duo Chad Kruger a Josie Scott s jejich hitem Hero. Tady to je

0: Sound of Silence a Disturbed doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 11:45 a to znamená jediný, kamarádi, jsme ve finále dnešního dopoledního rozjezdu. Společný 3 hodinky jsme slupli jak malinu, já doufám, že i vám to dneska hezky uteklo a díky za to, že jste tady takhle při pátku s náma. Já za malou chvilku pošlu ještě třeba Green Day nebo Taylor Swift, no a pak už 12. hodina oběd a k němu vaše oblíbené srdcovky, tak si to užijte. Užijte si taky celý víkend, snad se nám někde neroztečete, no a já se na vás budu těšit zase v pondělí. Tak čau, čau.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva

0: Perfekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
2: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
3: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
2: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
1: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Toto je?
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumím.
15: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením dneska počítejte v Jablonci nad Nisou v Podhorské ulici, kde probíhá údržba vozovky. A připomínám, na výjezdu z Kamenického Šenova směrem na Slunečnou probíhají práce na silnici a komunikace je tady neprůjezdná. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Enyaqa?
4: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air,
0: online
1: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho tři čtvrtiny připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Včera porazili chorvatský Varaždín 2-0. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, tak zdolal první ze tří překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s týmem lotyšské Rigi. Dvojzápas začne za týden doma.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Ve Svoru je 28 stupňů, v Zákupech 30 a v Harachově 27. Odpoledne bude na severu Čech jasno nebo polojasno a teploty budou stoupat na 33 až 37 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickým dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky. Opět první hit, vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy. Dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech, peš.

0: ding dong song.
1: Srdcovka s číslem 1, rok 99, Passion Fruit.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě ding ding ding ding ding ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostém šíleném vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako se tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady dítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak ráno se stalo. Nejvyšší část dítě je domů z práce, jo? Tak zvoníme tempo, maličko, zase, když je to vedro, dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony téhle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hitrádiu. Krásný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že a já ty doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. Ale to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku. Ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to. Myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo se jménem své taneční partnerky. Takže děkuju. Mě zajímalo, jestli to teďko slyší. Jestli jo, klidíme napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity. Další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hitrády a znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: páteční romantiky. Color me bad, I wanna sex you up. A to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Rádiu. Trochu erotična. Poslední srdcovka, 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777 a mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ, ještě že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Rádia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčného hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak, tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Rádiu. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Za chvíli na Hit Rádiu dáme Evu Farnou, bude taky september a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude
5: zdejší,
6: všude je fajn.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 29. července do úterý 4. srpna Coca-Colu, Fantu nebo Sprite s kartou Můj Globus jen za 24,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
11: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes,
13: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.
2: A nikdo vás neruší.

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Dívám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka, a to je tahle.
2: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s svými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání, a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Rádiu. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu právě teď.

0: Pondělí, kde je můj manžel? Where is my husband? Tři čtvrtě na jednu je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku Coldplay, taky Katy Perry. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí. Protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalý desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chceš.

0: první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz. CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Turnova do Liberce před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se v obou směrech tvoří kolony, počítejte se zdržením. A na příjezdu do Turnova směrem od Jičína se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, i tady počítejte s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
4: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
8: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
10: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
9: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
0: Biotop v Dolánkách je zkolaudovaný a ode dneška přístupný veřejnosti. Provozovatel občerstvení se chystá na otevření v průběhu srpna. Areál s biotopem za 25 milionů korun je v Česku unikátem. Využívá přírodní způsob čištění vody prostřednictvím filtračních a regeneračních zón a souvisejících technologických zařízení.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
0: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují kolem 30. Odpoledne můžou stoupat na 33 až 37 stupňů a čeká nás jasná nebo polojasná obloha.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no, takhle to je prostě, tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak I o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako, jak to říct, abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Sifor, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons.

nová, jsem optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka. Takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: zboží. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se?
2: Ano.
1: Radku, slyšíme. Já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreečko, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: Ha, šťastnej to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka přes to poledne, no, lehké odpoledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde to samozřejmě takhle chronologicky po sobě, to dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: osm,
1: to má...
2: Osm,
1: to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně, 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má Země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A špatně jsme měli ty Bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný. No, tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, super, šťastnou cestu, super. Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka, přesně za týden, v pátek, opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hydrádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říká, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Zas sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu to vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takovýho jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandály, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky, a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska, ten nemá na ponožky.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený svijany?
2: Jo.
1: Jaký?
2: Druhý pořádně vychlazený svijany.
3: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 14:00.
2: Vynikající svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
3: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
9: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
8: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
9: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
8: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
9: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
8: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Tomáš Koubek z Liberce. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
15: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
14: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
15: Ty máš elektromobil?
14: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
15: Sousede, kde přesně?
16: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Teddy Swims Lose Control je o 13 hodin 37 minut. My tady odpočítáváme čas, stříháme metr, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak se říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hit Rádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Daša a Zitem Austin na Hit Rádiu ve 2:15. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtete na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne, stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. www.kuchyně.cz.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Toto je...
5: Dobrovárt, vezeme vám pracovat.

0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam bude.
4: Nech to.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
8: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
11: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Mezi Frýdlantem a Novým Městem pod Smrkem u odbočky na Dolní Řasnici probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením. A na omezení narazíte také ve Vysokém nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského, kde probíhají stavební práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stejný.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
9: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
8: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
10: Na tenisovém turnaji Sviany Open v Liberci pokračuje program čtvrtfinálových zápasů dvouhry. Jan Kumstát porazil Portugalce Silvu a postupuje tak mezi nejlepší čtyřku letošního ročníku. O postup ještě aktuálně bojuje taky Martin Krumich. V semifinále deblu naopak neuspěli Daniel Siňakov a Dominik Reček.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
10: Odpoledne bude na severu Čech jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti a místy se můžou objevit taky bouřky. Teploty mezi 33 až 37 stupňů.
12: Jirka Pelnář, Hit Radio.
13: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne ve zprávách s Dominikem. Krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte a taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte si na to, teď David Guetta.

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak, a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: Tohle je taky srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin, tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle by si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď, věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci.
0: Jo, vědci tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefon číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale také hlasovky.
2: Čau ve Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně, a to, že více lžou ženy, protože... V mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že s mým kamarádem nic nemá, aby za týden se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapi. Díky, mějte se, hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapi lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK. Já nevím, no. Já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapi jako reálně... Jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme. A nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí. Tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. Pátek na Hit Rádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to byl úplně, žil ve svém světě úplně v jiný dimenzi, ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, fakt nelžou, takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zpráva je od Zuzky. Já si myslím, že chlapi víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že si tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radio ho klidně řekneme za vás i na hlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě. Občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto.
12: To to bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
17: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
16: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
17: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
16: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
17: www.cirkushumberto.com.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
3: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
2: tím jsem začal.
3: Dobrý.
2: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: Ashley Adams na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodový hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Už ve 3 odpoledne dneska startuje druhá letošní Summer Party. My si ji užijeme už v rámci odpolední show a já vám můžu říct, já se na ní neskutečně těším. Ty nejlepší letní hity z 80., 90., milénia i úplně ty nejnovější. Prostě všechno, co k létu patří. Tak nezapomeňte ladit, dneska ve 3 to celý startuje.
1: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neexistuje lepší pozvánka na summer party Hit Rádia, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě tato píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, Vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to... To vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bouřky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte, kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord. CZ.
8: Tak to kecáš.
9: No kejco, kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho, ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Hrádku nad Nisou v Husově ulici srazil se tady osobák s náklaďákem. Počítejte s omezením provozu a projíždějte tudy opatrně. A taky z Turnova do Liberce před omezením u Hodkovic se v obou směrech tvoří koleny v úseku zhruba 2 až 3 kilometrů. Takže tady rozhodně počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Současná vlna veder nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel zvažuje koupy chladícího zařízení. Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka ke dnešnímu dni odvolal. Žloutenka zůstává i nadále hrozbou. Počet případů hepatitidy A v Česku v posledních letech výrazně vzrostl a lidé stále častěji využívají možnost nechat se očkovat. Nejdůležitější prevencí je ale důkladné mytí rukou, jak říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lucie Krausová.
8: Virus se přenáší především v důsledku nedostatečné hygieny nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin či předmětů. Nakažený člověk navíc může infekci šířit už 1 až 2 týdny před začátkem onemocnění, aniž by o tom věděl.
7: Virus žloutenky typu A nezničí ani mráz, v ledu vydrží infekční i několik let. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu 2letou smlouvu s opcí. 52letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Na severu měříme aktuálně 33. Nejvyšší denní teploty se šplhají na 36 stupňů, na Českolipsku až na 37. Máme skoro jasno, polojasno, ale postupně má taky přibývat oblačnosti. K večeru se můžou místy vyskytnout přehánky a ojedinělé taky silné bouřky.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Ale už je to tady. Kamarádi, 3. hodina odbyla, ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show s vámi je Denisa Janečková a startuje Summer Party. Letošní druhá a samozřejmě pokud právě teď třeba míříte někam na koupák nebo dokonce se válíte třeba v Maškovce v Turnově, tak tady vám to startuje. Letní playlist Baker Matt a Diana právě teď.

hodin a 8 minut k tomu. Hladíte odpolední show na Hitrádiu Kontakt a já věřím, že právě teď se tady spojili a taky sešli všichni milovníci hudby a milovníci léta. Protože to je Summer Party. Summer Party na Hitrádiu Kontakt právě odstartovala. No a samozřejmě nás toho čeká spoustu. Čeká nás spoustu skvělých hitů, letních hitů z 80., 90., milénia i třeba i ty úplně nejnovější. Všechno, co vás k létu napadne, to najdete právě tady během dneška, zítřka a taky neděle. Až do večera, prostě víkend, máme postaraný playlist právě pro vás. No ale samozřejmě budeme se bavit i o tom, jaký jsou třeba vaše oblíbené letní aktivity. To mi dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Bez tohohle témata by přece Summer Party nebyla Summer Party. Takže čekám na to, co vy máte na létě úplně nejradši a může to být cokoliv, naprosto cokoliv. Čekám na to a mezi tím si dáme další letní pecky, protože právě teď je tady tanečnice a taky skvělá zpěvačka Shakira a její Whenever, Wherever. Jdem na to!

0: Close Your Eyes, to je kousek, který nám dozněl v rámci Summer Party na Hitrádiu Kontakt v éteru Hitrádia Kontakt a my tady společně řešíme vaše oblíbené letní aktivity. Koukám, že jste byli originální, co se týče odpovědí. Třeba Bára mi napsala, že si koupila nedávno paddleboard a jezdí doprostřed rybníka, ale měla ho i u moře. Potom si na něj lehne na vodě a jenom kouká do nebe. Tohle vám můžu říct, že je naprosto úžasná aktivita. Taky jsem ji zažila v Chorvatsku s mojí kamarádkou, kdy jsme před 3 lety opravdu měli jenom paddleboardy. Vždycky jsme si doplavali, tam jsme si lehli a jenom se uprostřed moře opalujete. Koukáte na nebe nebo klidně spíte, prostě má to něco do sebe, takže paddleboard rozhodně investice, kterou doporučuju, pokud nad ní přemýšlíte, ale je tady toho spoustu. Třeba ještě Radek, se mi líbila tahle myšlenka, protože věřím, že tohle má úplně každej, protože jeho letní disciplína je večerní grilování. Začínáme v 6, končíme ve 2 ráno a to z jednoho prostého důvodu, nikomu z nás se totiž nechce domů. A tohle je tak trefný, určitě jste to každej zažil, kdy jste seděli na zahradě nebo na terase s kámošema, s partou, s rodinou, grilovali jste a najednou jste se podívali na hodiny a říkali jste si, sakra, 2 ráno, ale prostě nepřijde to. Ten čas tak šíleně rychle letí, až je to neskutečný, ale prostě ta atmosféra, ta se jen tak nechce opustit. Takže naprosto rozumím. Za všechny zprávy vám děkuju, ještě jdu odepsat a samozřejmě si s váma jdu popsat. Klidně pište dál k nám na WhatsApp 606 825 404, ale my pokračujeme v Summer Party. Nebudeme se zdržovat, už za chvíli je pro vás přichystaný Mr. President, anebo taky Leony.
1: Letní scéna v libereckém paláci Líbik je v plném proudu a nabízí opravdu pestrý mix. Od koncertů přes divadlo až po talk show. Zavítat můžete také do libereckého zámku, kde je v rámci akce Prázdniny na zámku připraveno také spoustu zábavy. Na co konkrétně vyrazit, vám na Hitrádiu Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90.

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
3: Dík. Fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
5: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Robin Cook, Spiller, nebo taky Michael Cello, to vás čeká už za malou chvilku, protože Summer Party jede, je v plném proudu. Dozněla nám Leony, taky Don't Worry, ale kamarádi, těch jmen a těch songů, který jsou tady nachystaný na celý víkend, to si prostě musíte užívat úplně všichni. Ať už pojedete na výlet třeba na Bezděz, nebo se koupat úplně kamkoliv, tady u nás v Liberci třeba na Sluníčko, nebo do Maškovky, nebo kamkoliv jinam tady u nás v kraji. Prostě tohle je to, co vás bude doprovázet. Ten nejlepší letní playlist, 80-ky, 90-ky, milénium, úplně nový pecky, všechno, co k létu patří a tak, jak zní léto. Takže proč bychom se zdržovali? Teďko si dáme právě Michael Tillo, jeho Bara Bara Bere Bere. Kousek, který vám automaticky připomene nějakou plážovou situaci, kdy jste byli u moře a tohle tam hrálo třeba pár let zpátky, kdy to byl pořádný hit, ale já věřím, že tenhle hit neumírá a naopak se ještě stupňuje, kor když ho třeba teď uslyšíte po delší době. Tak

0: To je co? To je prostě pohodička, to je letní pohodička. Na Hit Radio Kontakt doznívá Robin Cook a taky Comanchero. A já věřím, že jsme se všichni přenesli někam na pláž. Teď se ale přeneseme na tenisové kurty, protože Sviany Open 2026 je v plném proudu. Dneska proběhlo a ještě stále probíhá čtvrtfinále. No a český hráč Jan Kumstát, který dneska nastoupil proti portugalskému tenistovi Frederiku Ferreru Silvi, tak právě odnáší výhru. Kamarádi. Takže Jan Kumstát postoupil a my budeme fandit i nadále, protože až do finále, do neděle 2. srpna, můžete stále vyrazit na kurty LTK v Liberci, zafandit, já jsem se byla podívat a musím vám říct, že to tam je neskutečná atmosféra. Žije to tam tím tenisem prostě, dáte si tam něco dobrýho a tak přesně to má být. Tak je to jedna z skvělých letních aktivit, kterou můžete podniknout. Máte na to čas, jak jsem zmiňovala, do neděle 2. srpna, kdy se odehraje finále a já věřím, že to bude velký. Držíme pěsti, samozřejmě i nadále a doporučuju, běžte se kouknout. Pokud máte čas, rozhodně to nezmeškejte. My se jdeme užít už za chvíli další pecky v rámci Summer Party na Hit Radio Kontakt. Taylor Swift je nachystaná, anebo taky Entrance. Sviany Open 2026.
1: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
0: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
1: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
0: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
1: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
0: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
1: Hit Radio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme Sviany Open.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
3: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jaký?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
4: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Entrance, Staying Alive, takhle zní Summer Party. Tady u nás na Hit Radio Kontakt nikde jinde takový pecky nenajdete. Zároveň nikde nenajdete taky lepší program, kam vás my můžeme poslat a taky zadarmo. Kamarádi, už příští sobotu 8. srpna se bude konat ve Fabrice 1861 v Semilech koncert Paulieho Garanda a Kuby Děkana. Bude to stát za to, protože tyhle kluci ty to prostě umějí. Je to klasika, všichni ty songy znají a umějí vytvořit tak skvělou atmosféru, že u toho prostě chcete být. No a my vás tam pošlem zadarmo. Ale totiž máte tu možnost psát k nám na WhatsApp 606 825 404 váš šílený zážitek nebo jakýkoliv zážitek z festivalu. Ten, o kterém prostě mluvíte i 10krát za hodinu. Nebo minimálně po 10. ho vyprávíte a stejně se tomu třeba zasmějete nebo se nad tím rozplynete. Dále mi to dávejte vědět, protože během dnešního odpoledne vyberu dalšího z vás, kdo si odnese dva lupeny právě do Fabriky 1861 a věřím, že se tam potkáme společně. Tak přeju hodně štěstí a teď pokračujeme v naší summer party, protože pro vás je tady nachystaný kousek Show Me Love.

0: Summer Party jede v plném proudu. Veronikas a taky Untouched doznívá na konec 15. hodiny, to znamená, že 16. už za chvilku bude pokračovat, no ale my se jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně ve stráži nad Nisou v Oblokové ulici, kde havarovalo osobní auto do stromu, je tady provoz omezený, takže na to s tím počítejte. A taky v Jílovém v Teplické ulici došlo k nehodě dvou osobáků, tady aktuálně projíždíte bez zdržení. Ano a připomínám nehodu v Hrádku nad Nisou v Husově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním, tady počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V západní polovině Česka se dnes večera v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy kolem 70 km v hodině. Na sucho a vedro to nebude mít vliv. Riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku s pražskou Slávií. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, říká mluvčí policie Jan Sekzulka.
12: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
11: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 17 hodin. No a Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
13: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
0: 32 stupňů, to je aktuální teplota u nás na severu, denní maxima se šplhají až na 36. Máme už místy polojasno, místy taky oblačno, k večeru počítáme s větší oblačností, taky přeháňkami a možnost i silnějších bouřek.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračujeme v summer party na Hit Radio Kontakt, odpolední show je v plném proudu, s vámi je Denisa Janečková a mám tady toho na vás nachystanýho, že se budete možná i divit, ne. Samozřejmě sranduju, před námi třeba Shaft a Mucho Mambo. Kousek, který se k létu perfektně hodí, takže otevřete ty drinky a pojďte si to společně s námi užít. Tady to je.

0: Ladíte Hitradio Kontakt, taky ladíte Summer Party tady u nás na Hitradio Kontakt, ale samozřejmě tady taky rozdáváme radost. No a kamarádi, my ji dneska rozdáme znovu, tentokrát Lucce, která nám napsala, protože jsme se jí nedokázali dovolat, a tak nám poslala hlasovku, co se týče jejího příběhu z šíleného festivalu, nebo celkově prostě příběhu z festivalu, tak si myslím, že si to tady můžeme dát.
1: Ahoj, zdravím všechny do rádia. Nám se stal šílený zážitek předloni s naší nejlepší kamarádkou, kdy jsme se rozhodli až ten den festivalu, že vůbec na ten festival půjdeme. Koupili jsme si lístky a užívali jsme si to a během jednoho z koncertů za námi přišli lidi ze security a donesli nám lístky do backstage, protože potřebovali promo, a tak jsme se s nima fotili, tam jsme se mohli fotit taky s interpretama a dokonce jsme se dostali i na pódium.
0: To si myslím, že je takovej festivalový zážitek, který chce snad úplně každý. Každopádně, Lucka si odnáší dva lupeny do Fabriky 1861 v Semilech na příští týden na koncert Paulieho Garanda a Kuby Děkana. Kamarádi, vy jste s námi soutěžili celý tenhle týden a věřím, že, že nás toho ještě spoustu čeká. Každopádně, Luce, moc gratulujeme, děkujeme za tuhle zprávu, aspoň takhle jsme se dokázali spojit, no ale teď už nás čekají další pecky. Summer Party pokračuje, Last Ketchup a Asereje je kousek, který tady prostě nesmí chybět. Tak si to dejte pořádně doprava a pojďte si to pěkně užít.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Squeezer a Saturday Night doznívá právě teď. Máme tady summer party, je v plném proudu a k summer party se samozřejmě taky vážou letní témata a to znamená letní témata. Kamarádi, dneska na mě shodou okolností vyskočila mapa všech kolejnic v Evropě, ale nejen tam, i taky v Severní Americe, v Jižní Americe, v Austrálii a podobně. No Evropa jednoznačně vede. Celkově v Evropě se nachází 201 tisíc kilometrů kolejnic. Pro představu, naše Česká republika po obvodu má zhruba 2300 kilometrů. Jo, takže je to docela hodně, hodně, hodně. Takže dá se říct, že je to světový šampion v počtu kolejnic. Já si jenom říkám a snažím se si představit, kdyby každá jedna kolej třeba byla větev, máme tady úplně ten největší strom na světě. Co na světě? Třeba v galaxii, možná taky v celém vesmíru, ale co já jsem, nebudeme si o tom povídat, protože to už je práce pro dendrologa. Každopádně od stromu zpátky pěkně na zem, protože mě zajímá, čím letos na dovolenou vyrážíte vy. Po kolejích vlakem, po silnici autem, nebo třeba letadlem, anebo úplně nějak jinak. Třeba pěšky, to je letos trend. Takže těším se na vaše odpovědi na WhatsAppu 606 825 404, to je číslo sem k nám, tak pište a já vám posílám v rámci Summer Party další skvělý pecky. Lunch Money Lewis a taky Bills.
1: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
2: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
1: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
2: Ty máš elektromobil?
1: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
2: Sousede, kde přesně?
3: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
17: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
18: Co třeba na delfíny?
17: Do zoo?
18: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
17: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
18: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
19: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Anthrax a taky Golden, kousek, který doznívá v rámci Summer Party na Hitradio Kontakt právě teď. A my si za chvilku dáme další parádní pecky, ale předtím my jsme tady rozjeli téma, čím vyrážíte na dovolenou. Zda je to vlakem, protože jsme tady probírali kolejnice v Evropě, který jsou šílený a obrovský světový šampion, prostě můžeme si takhle poklepat na rameno. A třeba vlakem ráda jezdí, tady mi psala Káťa, protože miluje ten moment, kdy se sedne k tomu oknu, vytáhne si svačinu a jenom kouká a užívá si ty výhledy, protože nikdy vlastně nevíte, co vás čeká. Jen tak, místo kromě vlaku se vlastně na kolejnice jen tak nedostanete, takže ty výhledy vidíte opravdu jenom z toho vlaku a to je prostě, to má něco do sebe. Mě to taky hrozně baví. Já se musím přiznat, že vlakem tolik nejezdím, ale lituju toho, protože bych měla, vlak je skvělý prostředek a rozhodně je dost rychlej. Můžu se přiznat, že jsem jednou jela z Chorvatska do Česka vlakem a bylo to dlouhý, ale bylo to krásný. Takže to je asi to, co k tomu řeknu. Každopádně zpráv tady mám spoustu, samozřejmě letadlo asi vede úplně nejvíc, protože co si budeme povídat, za oceán nebo k moři se prostě takhle dostanete asi nejjednodušeji a nejrychleji, ale mám tady i zprávu o bytňák, protože to mi napsal David, že už s kamarády vyrazili v červnu, už se vrátili z téhle dovolený, objeli celou Itálii. A to je tak neskutečně krásný zážitek. Já tomu věřím. Nikdy jsem ho nezažila, ale mám to rozhodně na svém bucket listu, co bych chtěla zažít. Prostě vyrazit na nějaký road trip a pokud máte obytňák, tak to je pecka. Takže Davidovi tiše závidím, všem vám děkuju za zprávy a pokud se ještě chystáte na nějakou dovču, tak si ji hlavně užijte. Teď si jdeme ale společně užít summer party, protože ta pokračuje. Tady je Underdog Project a Summer Jam.

0: slov a jejich srdce být. Tohle, když slyšíte na letním festiáku, to prostě stojí za to. My se tentokrát pojďme z festiáku podívat celkově do České Lípy, kde se budou opravovat školy, ale víc o tom zjišťovala naše Déňa.
1: Léto v České Lípě kromě zábavy patří také tradičně opravám českolipských škol. O tom, které se opravují letos a jaké další opravy se chystají, jsme si povídali s českolipskou starostkou Jitkou Wolfovou. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
1: Jak město přistupuje k opravám škol?
2: Tak pro nás je velmi důležité vytvářet v našich školách ty nejlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Proto se snažíme ve školách vytvářet bezpečné a příjemné prostředí jak pro žáky, tak samozřejmě pro učitele. Do škol tedy investujeme každoročně.
1: Provádíte velké či spíše menší opravy?
2: Každý rok vyčleníme v rozpočtu několik desítek milionů korun na opravy. Většinou jde o opravy střech, výměny rozvodů nebo výměny oken. Takto se nám daří postupně odstraňovat dlouholeté závady a školy dávat do pořádku. Vedle těchto drobnějších oprav ale připravujeme i velké projekty kompletní zateplení škol.
1: Kterých škol se tyto velké projekty týkají?
2: V minulosti se nám podařilo velké sídlišní školy celkově zateplit, vyměnit okna, dveře a snížit tak jejich energetickou náročnost. U škol, které sídlí v historických budovách, se snažíme vyměnit okna a opravit střechu, což se také podařilo. Velký dluh ale máme u základní školy a mateřské školy Jižní a základní školy Sever. Ty zateplené nejsou a je potřeba to napravit. Dlužíme to zejším zaměstnancům i žákům.
1: V jaké fázi přípravy těchto projektů jste?
2: Obě školy nejsou v dobrém stavu a je třeba je řešit komplexně, což vyžaduje pečlivou a bohužel i dlouhou přípravu projektu. Dobrá zpráva ale je, že na obou projektech se již pracuje. U základní školy a mateřské školy Jižní jsme už kousek dál, zde se připravuje projekt pro stavební povolení a u základní školy Sever nás trošičku brzdí nutnost vše konzultovat s autorem projektu.
1: Co všechno tedy bude součástí zateplení základní školy a mateřské školy Jižní?
2: Kromě výměny oken, dveří, zateplení fasády a střechy to bude také rekonstrukce rozvodu vody a elektroinstalace. Budeme řešit nucené větrání ve třídách, suchou techniku v kuchyni a bezbariérovost školy. Zabýváme se ale také takzvanou otázkou kumulace dešťových vod. Na jednom z pavilonů bude zelená střecha, na dalších dvou pak fotovoltaické panely. Je to opravdu velkorysý projekt, ze kterého mám velkou radost.
1: Zmíníte také opravy, které se provádějí nyní?
2: Ano, ráda. Pracujeme na další výměně rozvodů v Žužce, opravujeme střechu v mateřské škole Nerudova a hlavně stavíme nové multifunkční hřiště na základní škole Partizánská. O tomto projektu jsme mluvili vcelku dlouho a jsem ráda, že se konečně zadařilo a děti v této škole budou mít krásné nové hřiště.
1: A mně nezbývá, než popřát, aby se dětem i zaměstnancům v českolipských školách líbilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Sviany Open 2026.
3: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
0: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
3: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
0: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
3: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
0: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
3: Hitradio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme Sviany Open.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Už tam budem, nech toho.
11: Každý už tam budem.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuře.

0: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
1: Škoda Enyaq. Teď na protiúčet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
2: Tak co, Klára?
3: Kámo, vadí, že je malej.
2: Malej? A řešíš to nějak?
3: Ne, na to je moc malej.
2: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

letní pohodička a zároveň prostě letní nálada. To je Summer Party na Hit Radio Kontakt a za námi je právě teď Madonna a její Music. Další kousek, který si můžete přihodit do playlistu, protože věřím, že jsme vám ho třeba připomněli a budeme v nich pokračovat, protože před námi už je nachystaná dvojce Rosé a Bruno Mars, jejich APC, jedna z těch novějších pecek a aspoň je to taková ta připomínka, že my v Summer Party vám pouštíme 80, 90, milénium i ty nejnovější. Prostě všechno, co zní jako léto. Další potom taky nachystaný třeba Shaggy a jeho In the Summertime. To je prostě klasika, u který se i zasmějete a možná si užijete to pivko ještě o něco víc. Takže hoši, už to pěkně rozlejte a já vám pouštím další pecky. Summer Party totiž pokračuje.

0: Shaggyho jsem před rokem viděla naživo a můžu vám říct, že přesný vibe, jako vám dává tenhle song, dává i samotný Shaggy. Prostě taková volnost, taková pohodička a takový free spirit. Shaggy in the summertime právě teď za námi. Teď už ale čas na nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, dávejte na trase z Harachova směrem na Vrchlaví. Na výjezdu z Jablonce nad Jezerou havarovalo osobní auto, aktuálně ale průjezdné bez zdržení. Pozor taky, ve Stráži nad Nisou v Obloukové ulici, kde havarovalo osobní auto do stromu, tady je provoz omezený. A taky Výlovem v Teplické ulici, připomínám, tady došlo k nehodě dvou osobáků, projíždíte ale bez zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jasně, já ti splním přání, trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát, možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty, řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
13: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
12: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových. Volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je připravená Barbora Krejčíková. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
1: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Zítra čekáme na severu většinou oblačno až zataženo. Postupně se můžou vyskytovat taky přehánky, místy i silné bouřky. K večeru by mělo ustávat srážek a taky oblačnosti. Nejvyšší teploty se zítra vyšplhají na 27 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje summer party na Hit Radio Kontakt. S vámi je Denisa Janečková a před námi aktuálně Samuel Jack a Feels Like Summer. Hit Radio.
14: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. like your smile, like your smile. You were still

taky Afrika. Kousek, který v Summer Party samozřejmě nesmí chybět, taky to má ten nádech toho léta a přesně to tady hledáme, přesně to tady máme samozřejmě pro vás a věřím, že vy si to užíváte stejně tolik jako my. Každopádně užívat si tenhle poslech můžete třeba u vody a to konkrétně v biotopu v Dolánkách v Turnově. Pokud jste už byli, tak určitě víte, o čem mluvím. A otevřelo se to teprve před pár dny a občerstvení v tomhle místě se bude otevírat v průběhu srpna. Každopádně už teď je to nádherné místo. Osobně se přiznám, ještě jsem tam nebyla, ale chystám se tam co nejdřív, ale zároveň jsem viděla fotky od mých kamarádek, které už tam vyrazili a pěkně se vyčvachtali. Takže pokud náhodou nevíte, kam vyrazit, třeba už máte nějaký koupaliště okoukaný a chcete zkusit něco nového, biotop v Dolánkách je to místo, kam můžete vyrazit. Přírodní krásný koupání a zároveň si myslím, že když k tomu naladíte Summer Party na Hitradiu Kontakt takhle od víkendu, tak je to lepší než nějaká Afrika. Teď už ale další pecky před námi, samozřejmě jenom letní.

0: Tiziano Ferro a taky Perdono. Doznělo 2 minutky po 17:15 Féteru Hit Rádia Kontakt. Summer Party jede ve velkém proudu. Je to prostě neskutečný, co si tady užíváme za hity. Mně samotný se spoustu z nich tak připomíná, protože je jich tolik, že hold někdy na chvilku je dáte dozadu v té paměti, ale potom si je zase pěkně přivedete dopředu, a to díky Hit Rádiu Kontakt. Každopádně k létu se samozřejmě pojí festivaly, koncerty, open air koncerty a jeden z nich si užijete už příští týden. Já jsem se na schvál podívala, jaký bude počasí příští týden na koncert Marka Ztraceného. No, máte se na co těšit, protože v 6 večer má být ještě pořád 30 nad nulou. Ale co si budeme povídat, asi to bude pohoda proti tomu, co jsme si užili dneska a taky včera, kdy jsme měli nad 40 nebo okolo té 40. Teď teprve si říkám, že přišel takovej ten správný čas závidět úplně všem, co mají dovolenou, anebo po případě aspoň klimatizaci, anebo minimálně dolitou klimatizaci v autě, protože upřímně se vám přiznám, já nemám a je to teda šílený. Každopádně nezná se potom jako špatný nápad vlastně jezdit tím NHDčkem, i když nezdá se to, ale fakt je to lepší. Každopádně, kamarádi, pokud se chystáte na koncert Marka Ztraceného, rozhodně si sebou vemte dostatečný pití, aspoň na tu cestu, samozřejmě tam určitě bude něco k pití a věřím, že vás schladí aspoň ty hity nějaký. Mělo by to, protože prostě musí se to nějak obrátit a doufám, že to nakonec nebude zas tak šílený, jak to teďko na první pohled vypadá. My pokračujeme v Summer Party, za chvíli přichystanej třeba Cyril nebo Bryan Adams.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
8: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Bryan Adams a Summer of 69 doznívá v rámci Summer Party právě tady u nás na Hitrádiu Kontakt. A kamarádi, my máme 31. července. Můžete mi někdo vysvětlit, jak se tohle stalo? Kde je ten červenec? Já nevím, jestli to je tím, že jsme všichni brbleli na to, že červenec zase není žádný léto, protože nějaký dny jsme měli zataženo a slunce se dostavilo zase teď, ale teda ve velkým, protože 40 stupňů, to je teda pořádný manévr. Každopádně půlka prázdnin. Půlka prázdnin pro děti. Pro rodiče možná docela radost, protože už půlku máte za sebou, ještě jednu půlku před sebou, ale zároveň, pokud jste nestihli z letních radovánek všechno, co jste si třeba v zimě naplánovali, tak koukejte zabrat, protože škola se blíží, už je za dveřmi a všichni moc dobře víme zákonitě, že ta druhá polovina je mnohem rychlejší než ta první. Takže Vánoce už jsou taky skoro za rohem, už máte aktovky do školy nebo třeba podzimní prší pláště. No, měli byste se do toho dát, ale zároveň my vám k tomu budeme hrát letní pecky, protože my pokračujeme. Před námi Wenger Boys a taky We're Going to Ibiza.
1: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Glass Animals a taky Heatwaves. Dost tematicky dneska právě doznívá v rámci Summer Party na Hit Radio Kontakt. No a kamarádi, vy si dneska sice neužijete večerní speciál, ale budete si užívat Summer Party i po 18. hodině, která startuje nebo pokračuje už za zhruba 20 minut společně taky s Káťou Pechovou. Přichystaný jsou další skvělý jména, další skvělý hity, další letní hity a navíc máme pátek. To znamená, že pokud prostě chystáte se na nějakou party, na nějakou grilovačku, sešlost, úplně cokoliv, tak tohle je ten playlist, který potřebujete, protože venku to je přesně letní počasí a vy budete mít letní playlist. Proto se vám o to postaráme. Takže nezapomeňte ladit i nadále. Samozřejmě Summer Party pokračuje až do neděle do večera, takže je toho nachystaného spoustu. Rozhodně buďte u toho. No a já už vám za chviličku posílám třeba Spice Girls nebo Hugo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jaký?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
3: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
4: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
5: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
9: Tak to kecáš.
10: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten mám malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

pecka, která letos otřásá internetem. Hugo a taky Jamaican, neboli Bam Bam. Petru Hit Radio Kontakt v rámci Summer Party, která pokračuje, a samozřejmě si užijete další pecky, teď už za chvilku s Káťou Pechovou. No a zítra odpoledne se uslyšíme zase společně. Od jedný se na vás budu těšit, užijem si sobotu, takže nezapomeňte ladit, užívejte víkend a páteční večer. Zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na trase z Harachova směrem na Vrchlabí, na výjezdu z Jablonce nad Jezerou. Havarovalo tady osobní auto, projedete ale bez zdržení. A pozor na Českolipsku na místní silnici u vlakového nádraží ve Stružnici. Je tady olejová skvrna na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
15: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
14: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
3: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
14: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
16: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
17: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer. Pátek, co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas o prsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě, jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

0: Gustava Lima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 6:15, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Get your top me selector.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, kor, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Ne, je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájej a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, takhle očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt. Lely.

0: I'm too sexy, right, said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin, 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt,

0: ty, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Je to tak, summer party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas.

Young DNA, Walk On By, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, no a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna, taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby, tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí. To netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to léto.

0: Je to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá, jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity.

Take That a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. No prosím vás, důležitý je to nevzdat. Jo, zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před dvěma rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po dvou letech se našli stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svůj pláž, tak z nich za ty dva roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: Summer Long v éteru Hit Rádia Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. No Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Little Nasty Girl.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Kámo, já už to nevydržím.
4: Kámo, ten je velký.
3: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
4: Dík, fakt, kámoš.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito. Ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký. Fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy, June Afternoon. Tak si to užijte.

roztančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8. hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna, jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete, a zvlášť takhle v pátek večer, co si budem povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae, je to prostě naprosto unikátní záležitost, takže dámy a pánové, další song, Dr. Alban, Sing Hallelujah, jdeme na to!

0: Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No a pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay all your love on me, k tomu taky Gabry Ponce, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin. Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Years Back, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte, jo, co pít v horku, tak takhle, neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu, DJO, End of Beginning.

0: činasky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jojo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Radio.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Hity. Hit Radio Kontakt.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: ta ta ra ra ra ta trička ra ta ta da da da ra ta potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: Chihuahua. Chihuahua.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.